0: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle? A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kusku.

0: nebo hovězí po burgundsku.
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: Jiřinko? Jiřinko?
3: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídaní.
3: No Jiřinko.
4: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
4: No, a to je pěkný.
2: To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
7: Čeče, makáme cementí!
6: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
14: Hned tam jedu.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Can say again, please.
1: Hey, you're way out of problem here.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdab za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Víte, jak voní pauza na kafe?

0: hezký. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
2: Hned tam jedu.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Je. Yeah.
3: Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
2: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
10: Nebo hovězí po burgundsku?
9: Vitana. A všechno dobře dopadne.

Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
3: V datártu objednám.
4: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
5: Přijďte za.
3: To byl Richard.
6: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datard.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie.

0: Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
4: Čeče, makáme cementí!
3: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Je. Yeah.
8: Řekni heslo.
7: Opavia.
9: Minizvyky po našem. Středeční videohry.
10: Opavia. Odrobek víc spolu.
11: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto

0: příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
6: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
5: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
6: Fotbal rozhýbe každého. Dovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
1: Nebo hovězí po burgundsku?
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
3: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Tady stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Jiřinko?
3: Jiřinko?
2: Jiřino! Jirku, to asi je u tebe?
3: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No,
3: a to je pěkný.
2: To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nechtěné úniky moči? S vložkami Moly Care si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Moly Care.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je. Yeah.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
7: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
10: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
11: Chcete taky svých 5%?
10: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
3: Hned tam jedu.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
0: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
3: Nebo hovězí po burgundsku?
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano!
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.

0: Dobrý den. Jste tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
3: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
1: Hned tam jedu.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, kam je cementí?
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaši

0: Naše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě. Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Je.
5: Řekni heslo.
4: Opavia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
8: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
9: Chcete taky svých 5%?
8: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
12: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a vše.

0: všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 519,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého

0: Každého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
6: nejde elektřina.
5: Zaplatíme vám novou. Innogy.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
4: Ano. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano. A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc.

0: ale ušetříš spoustu peněz za topení.
1: Až 70%.
0: No, a to je pěkný.
1: To je pěkný.
2: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
12: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.
17: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
18: Kulma.
19: To vyřeším. Mám Richard.
18: Přijďte zás.
19: Díky.
18: Kulma.
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?
23: Ano.
24: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: A tohle?
23: Ano.
24: A všechny vaše další oblíbené programy.

0: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
1: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Dermax.cz.
2: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
3: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdab za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci.

0: Šetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
2: Nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
4: Allegro!
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
4: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno, tenhle kanón!
7: A co hudební nástroje?
8: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
12: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
18: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
20: Hned tam jedu.
19: Datart.
21: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
22: Jasněčka.
21: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci

Thank you.

0: až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Jdu si dát pauzu.
4: Dej si pauzu, dej si KitKat.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné

0: spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
1: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
6: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
8: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
11: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
15: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
16: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
17: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: si pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou. Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Tady jsme!
5: Oh. Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu, neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
4: Nejde elektřina.
3: Zaplatíme vám novou. Innogy.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
11: Jasněčka!
10: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
12: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co

0: právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
15: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
19: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
19: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
20: Kulma.
21: To vyřeším. Mám Richard.
20: Přijďte zas.
21: Díky.
20: Kulma.
22: Kdo to natočil?
21: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospec.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
2: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.

0: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
11: nejde elektřina,
10: zaplatíme vám novou. Innogy.
12: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
14: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
15: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
16: Nebo hovězí po burgundsku?
15: Vitana. A všechno dobře dopadne.
17: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
20: No jo, přišla na snídani.
19: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
20: Dobrý nápad.
19: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
20: Až 70%.
19: No, a to je pěkný. To je pěkný?
21: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
22: Nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
23: Hned tam jedu.
22: Datart.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vždy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me.
1: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
8: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
9: Allegro!
8: Allegro! To musím také vyzkoušet!
9: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
8: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

0: Shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
4: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
5: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Ariel různé druhy za 399 korun. Nebo sprchové gely Adidas různé druhy za 39,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
7: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
10: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie. Naše rodinné stříbro.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
13: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na pánvi!
15: V datártu objednám.
16: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
18: To byl Richard!
19: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
12: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopack za 519,90. Lidl, ta se vyplatí.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,

0: nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
7: A co hudební nástroje?
8: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
19: Jasněčka!
18: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
20: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.

až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a Vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland. Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Jdu si dát pauzu.
5: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
15: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
16: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
17: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mhm.
18: A tohle?
20: Ano!
21: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
19: Ano.
21: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
22: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
23: Kulma!
24: To vyřeším. Mám Richard.
23: Přijďte za.
24: Díky.
23: Kulma.
25: Kdo to natočil?
24: Kulma z Datartu.
26: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Topi Updates jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
17: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
18: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?

0: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný.
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Kulma!
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zás!
2: Díky!
1: Kulma!
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, kam se vrátí?
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní. Hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Commerzbanka.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, než páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
10: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Kulma.
2: To vyřeším.
3: Mám Richard.
1: Přijďte zás.
3: Díky.
1: Kulma.
4: Kdo to natočil?
3: Kulma z Datartu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
1: Mám levnou energii.
6: Protože?
1: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
7: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle? A tohle?
15: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se

0: starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
10: Čeče, makáme cementí!
9: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Banka.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kilogram. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
10: Mám levnou energii.
9: Protože?
10: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
11: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, než pážíme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
16: Kdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
17: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.

Boj rockeři, rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít?

0: Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
0: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci Fidorka Opavia za 9,90. Penny.
0: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
9: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
12: Allegro!
11: Allegro!
12: To musím také vyzkoušet!
11: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
13: A věci do školy. A ještě něco?
12: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
14: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
15: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
16: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
15: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
16: Jo, grill.
15: Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Ariel různé druhy za 399 korun. Nebo sprchové gely Adidas různé druhy za 39,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noční.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní. Hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Blanka.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Každý rodič umí něco jedinečného.
5: Mama. Mluvit dětskou řečí.
6: To umí maminka.
7: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
4: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne připenalti.

0: už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
0: Mám levnou energii.
4: Protože...
0: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
8: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
9: Allegro!
8: Allegro! To musím také vyzkoušet!
9: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
10: A mají i tuhle megatelku.
11: A věci do školy. A ještě něco?
8: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. To se vyplatí.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi!
7: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
8: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
10: Allegro!
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
11: A věci do školy. A ještě něco?
9: Skoro všechno, tenhle kanon!
10: A co hudební nástroje?
12: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
15: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
15: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.
2: Jiřinko,

0: Jiřinko?
1: Jiřino! Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný.
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus? Nebo hovězí po burgundsku? Vitana. A všechno dobře dopadne.
5: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
6: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: pozvánka.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: To je hodně nábytku.
9: Sedačky.
8: Třeba ty.
9: Žluté.
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové.
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
10: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
11: Allegro!
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
10: A mají i tuhle megatelku.
12: A věci do školy. A ještě něco?
10: Skoro všechno, tenhle kanón!
13: A co hudební nástroje?
14: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: A teď rychlovka.
4: Máš iPad, takže?
5: Mám levnou energii.
4: Protože?
5: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
6: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
7: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
12: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
18: Hned tam jedu.
17: Datart.
19: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
20: Jasněčka!

recepty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše. Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: pozvánka.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
4: Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
7: Mám levnou energii.
6: Protože?
7: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
8: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
9: Každý rodič umí něco jedinečného.
10: Máma. Mluvit dětskou řečí.
11: To umí maminka.
12: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
13: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
14: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.
16: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penaltě.
20: Už nespane, když páříme s klukama.
17: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
21: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
22: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
23: Ano. Ano. Ano.
22: A tohle?
23: Mm-hmm.
22: A tohle?
23: Ano.
24: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
22: A tohle?
23: Ano.
24: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdab za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
14: Ano.
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
15: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo

0: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu, nebo se promění v teplo? Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný.
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
5: Hned tam jedu.
4: Datart.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní. Hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Sberbanka.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespadne, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
4: Někdy

0: stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
3: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
4: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Silná jako bík.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanál!
6: A co hudební nástroje?
8: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
10: Hned tam jedu.
9: Datart. I got, you got, we got everybody.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
8: Allegro! To musím také vyzkoušet!
9: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
13: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
17: Ano. Ano. Ano.
16: A tohle?
17: Mm-hmm.
16: A tohle?
18: Ano.
19: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: A tohle?
17: Ano.
19: A všechny vaše další oblíbené produkty v

0: kooperativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, makáme cementí!
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

Oirokeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Partners Banka.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
4: Allegro!
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
4: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno, tenhle kanón!
4: A co hudební nástroje?
2: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
11: Mám levnou energii.
10: Protože...
11: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
12: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
13: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už nespadne, když páříme s klukama.

0: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
1: Hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
4: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
5: Zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

I should have done that. I won't do that again. Let me try.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč,
0: zběsilý

Teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil.

pad a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
7: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90.

0: Kaufland. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Cukr krupice bílý u nás za 9,90. A Mionetto Prosecco za 99,90. Jen od pátku do neděle. Albert.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
10: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
14: Nejde elektřina.
13: Zaplatíme vám novou. Innogy.
15: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
16: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
15: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
16: Jo, grill.
15: Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
18: Allegro!
17: Allegro! To musím také vyzkoušet!
18: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
17: A mají i tuhle megatelku.
19: A věci do školy. A ještě něco?
17: Skoro všechno, tenhle kanón!
18: A co hudební nástroje?
20: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
21: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou

0: Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Dermax.cz.
15: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například banány kilo za 19,90. Penny.
5: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu.

0: Up Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
5: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin. Jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
10: Pref zná jednodušší způsob.
11: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
10: Non-stop čistý.
12: A svěží.
11: Nový Pref Color Auto Active.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
16: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
17: Hned tam jedu.
16: Datart.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za

0: 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na drmax.cz.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
7: Nejde elektřina.
6: Zaplatíme vám novou. Innogy.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a Vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro!
8: To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
8: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: O pleť se stará nejeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Collagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a

0: zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty. Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
3: Brev zná jednodušší způsob.
4: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
3: Non-stop čistý.
2: A svěží.
4: Nový Brev Color Autoactive.
5: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
6: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
7: Hned tam jedu.
6: Datart.
8: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
9: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
10: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
15: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
16: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Jdu si dát pauzu.
1: Dej si pauzu. Dej si KitKat. E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydo.
3: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno.

0: Ano, které spojuje.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medaile k nakousnutí.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: 7 Days okolo Orea.
5: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
8: Brev zná jednodušší způsob.
9: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
8: Non-stop čistý.
10: A svěží.
9: Nový Brev Color Auto Active.
2: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
16: Ano!
17: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: A tohle?
16: Ano.
17: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
18: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
19: nejde elektřina.
18: Zaplatíme vám novou. Innogy.

0: až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: O pleť se stará nejeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón! A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: E-shop Dr. Max nabízí Sudokrem Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Nyní za akční cenu 339 korun. Kanadské vitamíny Jameson. Kvalita v každém detailu. Nyní s 20% slevou na celý sortiment. E-shop Drmax.cz.
12: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
13: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
14: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
15: Bref zná jednodušší způsob.
16: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
15: Non-stop čistý.
17: A svěží.
16: Nový Bref Color Auto Active.
18: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
19: Hned tam jedu.
18: Datart.
20: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
21: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv.

0: Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
4: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
4: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
8: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbie. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj

0: Krém Nivea za skvělou cenu.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
4: Nejde elektřina.
3: Zaplatíme vám novou. Innogy.
5: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
6: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.

0: pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporu

0: Je játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
1: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
3: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
6: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
7: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
8: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.

0: přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi 2 a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
0: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
11: nejde elektřina,
10: zaplatíme vám novou. Innogy.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple ID.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.

0: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
1: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
2: Brev zná jednodušší způsob.
3: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
2: Non-stop čistý.
4: A svěží.
3: Nový Brev Color Autoactive.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
11: Ano.
10: A tohle?
11: Mm-hmm.
10: A tohle?
11: Ano!
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: A tohle?
11: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
16: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
17: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: les aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold přikoupit dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
1: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
9: Allegro!
8: Allegro!
10: To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
11: A věci do školy. A ještě něco?
10: Skoro všechno, tenhle kanón!
12: A co hudební nástroje?
13: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
14: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
15: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
16: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
17: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
18: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
19: Jasněčka!
18: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
22: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
23: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na

0: Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Datart nákupy.
2: Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
3: Hned tam jedu.
1: Datart.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
5: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Collagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Collagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.

0: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
2: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se starý cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
13: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
14: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
15: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
16: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
17: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
18: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například šampon L'Oréal Paris Elsève 1 litr za 249 korun. Nebo zubní pasty Sen.

0: Zodin za 79,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
2: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
7: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
6: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
7: Jo, grill.
8: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.

pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a Vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland. Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které u

0: Umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
12: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
13: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
14: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
4: Ano. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano. A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
6: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviscon

0: Konem Duo Efekt.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Aaron.
1: He's got

0: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
3: Jdu si dát pauzu.
4: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
7: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
12: nejde elektřina.
11: Zaplatíme vám novou. Innogy.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
14: Ano!
15: Super ceny bez

0: akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Jiřinko?
4: Jiřinko?
3: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Kulma!
7: To vyřeším. Mám Richard.
6: Přijďte zás!
7: Díky!
6: Kulma!
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
11: Čeče, makáme cementí!
10: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu, nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.

0: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
1: Allegro!
2: Allegro!
3: To musím také vyzkoušet!
0: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
6: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
10: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například salám Vysočina řezníku v talíř 300 gramů za 39,90. Penny.
11: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
12: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
13: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
16: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
17: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
19: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
19: Ano.
20: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
21: Já ti nevím.
22: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
21: No jasně, že jo. E.ON.
23: Dobrý den.
22: Dobrý den. Jste tu dlouho?
23: Už přes 20 let.
24: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
3: Nebo hovězí po burgundsku?
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
3: A co hudební nástroje? Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
2: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.

0: Nikdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Jiřinko? Jiřinko?
3: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko.
2: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
2: No, a to je pěkný.
4: To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Kulma!
7: To vyřeším. Mám Richard.
6: Přijďte zás!
7: Díky!
6: Kulma!
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
8: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
11: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
12: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.
13: Každý rodič umí něco jedinečného.
14: Mluvit dětskou řečí.
15: To umí maminka.

0: dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
2: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
5: Hned tam jedu.
4: Datart.
6: Pořiďte si Xiaomi 17T se skvělým fotoaparátem. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 399 korun. T-Mobile.
7: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mhm.
8: A tohle?
9: Ano!
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.